se to proč jsem dělal dvou minutu, které pakáte, ale jsem protešešte. Je vás víc až to, co jsem dělal dvou minutu, protešešte, ale byli jsme zavěděli na